Vypočuli sme si Schubertovo sláčikové kvarteto Rosamund v podaní súboru Elias Quartet. Program pokračuje romantickou klavírnou tvorbou Friedricha Chopina. Jeho sonátu pre klavír číslo 2 bémol opus 35 nám predniesie klavirista Bruce Liu. Budeme počuť 4 časti.

0: Ráčite si želať, milostivá?
1: Telegram od pána neprišiel?
0: Nie, milostivá.
1: To nie je možné. Choď dolu a spýtaj sa vrátnika. Možno,
0: dnes že... som už bol za ním, Vary, 6 raz.
1: Tak pôjdeš aj 7.
0: Ako ráčite rozkázať?